0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jak jsem cestoval? Když jsem se jednoho dne probudil vedle své ženy Marcely, dobře jsem si ji prohlédl a rozhodl jsem se, že tento rok budu více cestovat. Proto jsem uvítal, když jsem byl za své pracovní úspěchy vybrán ještě společně s kolegou inženýrem Macháčkem a vedoucím odbytu Karlem Jílkem, který nemá titul, ale má úspěchy u žen, na tematický zájezd Poznejte evropské přístavy do Hamburku. Radostně jsem ve vrátnici odpíchl a utíkal domů sdělit ženě tu radostnou novinu. Pohled na Marcelu, která měla právě ve vlasech natáčky a na obličeji pleťovou masku z droždí, mě přesvědčil o tom, že Hamburg potřebuji jako sůl. Marcela však byla jiného názoru. Tvůj přístav je domov, Kájo, řekla. Namítl jsem, že mě přitahují lodě. Tak jsme mohli jet k mojí mamince do Děčína. Jenže Marcelko, to by byl zájezd za trest a já ho mám za odměnu. Letmo jsem políbil ženu na droždí a odešel do restaurace u kotvy na předcestovní poradu. Macháček s Jílkem už na mě čekali. Tak, kluci, co si vememe sebou, zeptal jsem se. Tady jsem to sepsal, pochlubil se Jílek a četl. 10x džuveč, šišku turisty, ten vydrží nejdýl, litr tuzemskýho, 6 cvíček. Na co, podivil jsem se. No na co, kdyby v hotelu vypli prout? Máme svý zkušenosti ze služebních cest, vzpomeň si na Náchod. Usadil mě Jílek a pokračoval. 3x kafe za 12, ponornej vařič, podnikový suvenýry na výměnu a pytlík 2 korun do automatu. Vyjádřil jsem se seznamem spokojenost, ale Macháček byl jiného názoru. Pánové, nejedeme na tramp, jedeme reprezentovat podnik. Uvědomte si, že máte všechno hrazený od ROH. Džuveč si schovejte, až pojedete v létě s rodinou na Zlatý písky do Bratislavy. My musíme sehnat akorát marky a spolehlivou pánskou ochranu. Proč, zeptal jsem se, ty se chceš prát? Nech si ty keci. Hamburg je město hříchu a naší povinností je sice dobře reprezentovat, ale neriskovat zdraví. Nerad bych, až se vrátíme, zamotal našemu zdravotnictví hlavu. Banka i gumárenský průmysl nás vybavili perfektně. Až na to, že bance jsme museli ještě trošku pomoct v černé pobočce hotelu Alcron. Kurs 1:16 byl ten den trochu nepříznivý, ale do Hamburku nejezdíte každý týden a tak jsme to vydrželi. Den před odjezdem jsme zvolili vedoucím našeho trojčlenného kolektivu inženýra Láďu Macháčka, který z nás měl s cestováním nejdelší zkušenosti, neboť byl už 3x v Bulharsku jako kapitán podnikového mužstva Nohejbalu a 1x v Rumunsku s balneou s pohmožděným kolenem, do kterého ho v Bulharsku kopli. Protože si z Eforie Sit s balneou přivezl úplavici a také proto, že má často prsty v nose, přezdíváme mu doktor Emil Holub. Pondělí v 7 hodin ráno byl sraz všech účastníků zájezdu u Rudolfína. Odjezd plánovaný na 8 se jimně zdržel. Řidič autobusu, nositel odznaku 1 000 000 km bez nehody, Václav Dvořák ležel pod autobusem, opravoval převodovku a prospěvoval si píseň Svoji škodověnku mám tak rád. Po 2 hodinách nás ochraptělý řidič milionář Václav požádal, abychom si všichni vystoupili, že tuhle závadu by neodstranil ani Ferda Mravenec, že musí zajet do depa autobus vyměnit. Nastal chaos. Mnozí účastníci zájezdu vyndali šroubováky, začali jimi obratně točit a vytahovat z různých částí autobusu stočené bankovky různých měn. Laborant Tuček, jemuž dolary zapadly do podlahy, klečel před vousatou účetní maršálkovou a žadoněl o pinzetu. Když se mu nabídla, že mu vytrhá vousy sama, že má na to grif, mávl rukou a začal v podlaze rýpat nožíkem. Nový autobus byl přistaven ve 4 hodiny odpoledne. Nastoupili jsme a čekali ještě chvilku na Tučka, který přijel z depa taxikem. V levé ruce držel vítězně potrhané dolary a úpěnlivým hlasem prosil: zastavte mi u Narpy. Ještě než opustíme naši vlast, musím sehnat průhlednou lepenku. Další větší zdržení bylo až na celnici. Na občanské upozornění z místa bydliště. Byl podnikovému lékaři doktoru Mazánkovi celními orgány bolestivě výjmut. Z nedůstojného místa lékařský diplom. Marně se vymlouval, že chtěl v Hamburku léčit chudé. Tematický zájezd Poznejte evropské přístavy byl pro něj ukončen v šumavských Hvozdech. Konečně se autobus dal znovu do pohybu. Řidič milionář Václav šlápl pořádně na plyn a vědom si toho, že zde rychlost není omezena vyhláškou 100, vyvinul 60-kilometrovou rychlost. Někteří účastníci zájezdu si prohlíželi krajinu, ale my 3 jsme sledovali účetní Věru Úlisnou, které padala hlava na všechny strany, nejčastěji dozadu. Zrovna když jsme uzavírali sázky, proč tomu tak je, Věra Úlisná s výkřikem už to nevydržím, se chytla za hlavu a s chatrnou výmluvou: proboha, co mi to zase tam ta kadeřnice dala? Začala vytahovat z drdolu broušený servis Moser pro 6 osob. Milan Wagner z osobního oddělení vedoucí podnikového fotokroužku vyndal fotoaparát s bleskem a začal Úlisnou i servis fotit. Ať máme, Věruško, na tebe nějakou vzpomínku v podnikovém albu, řekl. A tím naznačil, že mu na tomto zájezdu nepůjde ani tak o evropské přístavy, jako o kolektiv. Ta Úlisná má kliku, šeptal závistivě Jílek. Servis Moser. Mě by se na hlavě neudrželo ani jablíčko. A s beznadějí v očích si přejel rukou pro řídlého ježka. Při první zastávce na cizím území u benzinové pumpy Shell Macháček nevydržel napětí, vystoupil a z automatu Neckermann se za rachotu 2 korun začaly sypat žvíkačky a punčocháče. Macháček, rozrušený z toho, že to funguje, a také z toho, že ho Wagner fotí, si spletl sortiment a začal jedny punčocháče žvíkat. Brzy ale poznal svůj omyl a s vrozenou českou skromností požádal majitele pumpy, aby mu punčocháče vyměnil za jiný, když mu udělal takovou tržbu. Pach moře a nafty nás přivítal. Byli jsme v Hamburku. Ubytovali nás v hotelu kategorie C s honosným názvem Santa Fe. Naše trojice dostala jednolůžkový pokoj se šikmým stropem, který silně připomínal chudou kajutu. Přístav se nezapře, prohlásil Macháček a začal zkoumat 2 přístýlky, které byly k nerozeznání od našich spartakiádních lehátek. Losovali jsme. Gauč vyhrál Macháček. Šťastně se na něj rozvalil a dělal nám chutě. Po chvíli se ozvalo zaklepání. Ve dveřích se objevil vedoucí zájezdu. Mládenci, vedu vám ještě jednoho nocležníka. Prý tady máte gauč dvoják. Jdi kousek dál, řekl fotograf Wagner a lehl si vedle Macháčka. Mládenci, myslím, že by bylo správné a čestné říci si o sobě pravdu. Chrápu. Fotograf Wagner bohužel nelhal. Ačkoliv jsme byli z cesty smrtelně vyčerpáni, nikdo z nás nezamouřil oka. To, že úderem 10. hodiny večerní začal hrát orchestr těsně za gaučem, později jsme zjistili, že od pódia jsme odděleni pouze umakartovou stěnou, nám tolik nevadilo. Ale náhle se ozvalo cosi, co silně připomínalo zvuky stáda zděšených hrochů při požáru v safari. To fotograf Wagner usnul spánkem nespravedlivý. Macháček vyskočil z gauče jako bodnutý včelou. Kurňa, chlapi, to je příšerný. To snad není pravda. S ním spát nebudu. Srazíme spartakiádní lůžka. Ani nápad, řekl Jílek. Vyhrál si gauč, tak si užij. Tak mu teda ucpu výfuk. Řekl Macháček a nacpal Wagnerovi do nosu dvě fazole. Chvíli bylo ticho, pak se ozval nádech, fazole nevydržely a Wagner sestřelil lampičku. Chrápání po tmě bylo ještě děsivější. Na dveře se ozvalo zabouchání a vyšel číšník. Meine liebe Herren, was ist das? Das ist unmöglich. Pochopili jsme, že chrápání Wagnera ruší hosty v baru při tanci a že špatně slyší hudbu. Společnými silami jsme se vrhli na Wagnera, ale přes veškeré úsilí se nám ho nepodařilo probudit. Vedoucí orchestru ve fosforeskujícím stříbrném saku k nám vešel už bez klepání. Das ist skandál! Posvítil si nachrápala baterkou a bez okolku mu vrazil do úst dusítko z jazztrubky. V 6:30 ráno se ozvalo řinčení budíku Prim, který byl nařízen na 7. Wagner se posadil, protáhl se a jak zazýval, zatroubil třešňové květy. Pak si vyndal dusítko a řekl, to jsou ale blbý fóry. Načež si dusítko vyfotografoval. Potom odešel prý fotografovat přístav. Usnuli jsme vysílením. Probudil nás až orchestr v 10 hodin večer. Jílek už byl vzhůru a jeho oko bylo připlácnuté k umakartu. Co se děje, zeptal jsem se. Psst, dal mi prst na ústa Jílek. Navrtal jsem stěnu, vole, pojď se podívat. Nasadil jsem oko na díru. Viděl jsem vše, proč jsem vlastně toužil jet do Hamburku. Program byl v plném proudu. Na pódiu promenovalo 6 krásných dívek, které se zjevně chystaly ke striptýzu. Rychle jsem probudil Macháčka. Vysvětlil jsem mu situaci. Byl bez sebe štěstím. Jílek vrtal další 2 díry. Abychom se nemuseli tlačit. To je ono, mnul si ruce Macháček. Každej svoji hvězdárnu. Kluci, my jsme se teda uměli narodit. Celý týden odtud nevytáhnu paty a přístav i s loděma mě můžou políbit čas. Uvařili jsme si rychle grog a zasedli každý ke své díře. Krasavice na pódiu začaly odhazovat jednotlivé části oděvu. Měli jsme oči navrch hlavy. Schylovalo se k finále. To všechno máme zadarmo. Kluci, víte, kolik tam stojí vstupný? Liboval si Macháček. Gong, tuš a spodní prádlo z krasavic spadlo. Před našima dírama stálo 6 nahých chlapů. Výlet do Hamburku se prostě nevydařil. Vzpomněl jsem si na Marcelu. Zlatý droždík.
2: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Rozhlédli jste se dnes po sluncem zalité Praze? Jistě rozhlédli, kdo by odolal. Slušelo jí to. Po velkém úklidu Praha nově dýchá. Dvory, půdy, sklepy vydali svá tajemství a vydechli si. Ano, máme za sebou ostatně jako každým rokem v tuto dobu železnou neděli. Pozvali jsme proto k nám do studia inženýra Františka Vyrážku ze sběrného podniku Sebranka. Aby nás poinformoval, jak železná neděle v Praze vlastně proběhla. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Pardon, podle hlasu a teď vidím i podobou soudru Vyrážkovi, mi silně připomínáte soudra inženýra Dlašku z havarijní údržby. Toho jsem tady zpovídal minule, je nějaká souvislost?
2: To je brácha. My jsme dvojčata.
1: Vy jste bratři dvojčata. Jak to, že se každý jmenujete jiná?
2: My jsme dvojčata, ale každý z nás má jiného otce. Beácha má Dlašku, já mám Vyrážku.
1: Takže jste dvojčata a každý máte jiného tatínka. No pozdravujte maminku.
2: Děkuji, vyřídím.
1: A rozumíte si s bratrem?
2: Tak brácha, když přijde normálně domů za choty, tak umakala omoubený. Neví vlastně, co se v zaměstnání, když chytne, u ně chytne, protože neví, jak to vlastně je.
1: Pardon, co jste říkal?
2: Vy mě neslyšíte?
1: Já vás slyším, jenom jsem nerozuměl obsahu.
2: No, říkám, že brácha je starý huhňadlo. Že mu nikdo nerozumí ani slovo.
1: Ne, soudru Vyrážko, teď jste nerozuměl vy mě. Já myslím, jestli si s bratrem, soudruhem Dlaškou, rozumíte názorově.
2: No, názorově ano. Teď jsme oba vedoucí.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já jsem zhubnul, ale mně se stalo, že jsem dokonce žádný diety nebo tohle. Já jsem zhubnul na státní útraty. Pak jsem točil a dělal jsem předsedu vinařského družstva. A já jsem prostě, nejdřív jsem jako kladl odpor, pač já jsem tam přijel. Když děláme nějakou profesi, kterou neovládáme, která není nám vlastní, máme odborný poradce, takže já předseda vinařského družstva, že? Tak tam na mě už čekali dva odborní poradci, opilci taky. Ten jeden měl koštýř v ruce a úplně napuchlou ruku, pač já měl přijet včera, přijel jsem až ten druhý den, on tam stál 8:40 hodin, prostě s tím koštýřem, ten má ještě dneska kroužek na ukazováč. No. Menšíku, tohle já povídám, chlapci, já nepiju. A když jsi z Ivančic, já pám, to na tom nic nemění, jsem z Ivančic, ale nepiju. No jak to přece, já jsem pán, no tak, já už mám vypít do roku 2000. Ale oni to není možné, a to byste nás urazil, tohle oni jsou potvory. Oni to mají tak vypočítaný, že vám provedou vás tím sklepem, abyste ochutnali všecko to, co vyrábějí. A pak vám řeknou, a pak, co vám chutná o nejlíp, tak v tom budete pokračovat. A tam jeden dokonce to činitel napsal do ty kroniky, vy potvory, teď už nemůžete klidně lít tekutej terpapír, já už nepoznám vůbec nic. A tak to je. No já se prostě jako krát odporom, tak aspoň symbolicky a dali mě to symbolicky, já jsem zapomněl jako dělat, že k tomu mám odpor a hvízdl jsem do sebe ex. Tím jsem se jednak propích a oni úplně zůstali vytřeštěni a pají, ví, že jste z Ivančic? Já mám, no jistě, to se ví. No to jste v té Praze pěkně sparchantěl. Takhle se pije víno a teď si představte, oni mají takový krásný slogan vymyšlený, že já jsem pak v tom filmu použil. Oni povídají, to se ani nepodíváte proti světlu, jak to bílé hází zlato, to jak se snoubí to slunce s tou naší rodnou zemí. A nebo červené, Frankovka Vavřínecky, jaký má rubín, tak ohnivou máme krev. A teď si čichněte a upřímně, která kytka takhle voní. A vemte si na prst, jak to drhne. To je ohromný, co bez růž potřeboval veršu a oni to řeknou, jak to drhne von. Tam se muselo říct, kdo chce nás být, kdo chce nás urazit. My nevíme o pánu žádném, to je o vás, o Kyjovanek. Boženko, jak veselé dovedem žít a pít, tak veselé na poli padnem, což jsme taky tam udělali.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, vy, pane, co to chce? Za hlavu vymýšlet pořád nějaký fígle a tak, aby se to ten její moula nedověděl. Víte, pane, taková panička, to nejsou jen tak nějaký šachy, že jo? A kohorta moje, to byste koukal. Já říkám Dáša Šá, ale ona se jmenuje Dáša Šaldová. Víte? Ale já jí říkám Dáša Šá, až to víte, to je tajný, že jo? Takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se to ten její moula nedověděl.
2: Poslyšte, to dá hodně vymýšlení, víčte?
1: No, to víte, že jo. To chce přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co a tak. Tak si pamatujte, že záleží vždycky na vaší inteligenci, jak to s tím moulou se hrajete. To chce vždycky něco vymyslet. Chápete? Jo. Já nevím, jestli jste si všimli, jak jsem tady něco zaškrt, tady na plakátě. Všim jste si?
3: Já myslím, že jsem si všim.
1: No tak vidíte, to mám takový systém, jak to s tím troubou se hrát. Jestli chcete, já vám to ukážu, jestli
3: no,
1: máte zájem.
3: To by mě zajímalo, skutečně.
1: Poněvadž to psát nějaký psanička, kde se sejdete, nebo tak, že to nemá cenu, až by to taky ten její moula mohl dostat do ruky, že jo, to je samozřejmě. Já to mám vymyšlený docela jinak, dávejte pozor, pojďte se na to. Chcete poradit, že jo?
3: No.
1: Tady je kinoklub, kde hrajou každý jiný film a ona bydlí přesně tady za rohem, víte?
3: Jo.
1: A ona... Já musím dávat bacha, aby on to náhodou neslyšel. On bydlí taky tady za rohem. S ní tam bydlí, víte. No a on to má být nějaký velký chlap, silný, něco asi jako vy, tak to víte, musím dávat. No a ona má takovýho psa, víte. A psa takovýho pejska malýho, takhle malinkýho pejska, tak má je jednobarevnýho dogu má skvrnitou, takhle velkou dogu, kterou chodí venčit každý den tady kolem kina, kde vidí krásně tady na plakáty, chápete? Ona teď tady musí taky každou chvíli kolem, kvůli tomu venčení. A teda ne sebe chodí venčit, ale tu dogu se a půjde tady kolem a nenápadně se jako podívá tady na plakáty a co uvidí?
3: No, co uvidí?
1: Hajde pozor, že jsem tady zaškrt 23, což je dneska 23, jo? A tady jsem zakroužkoval ve 3 hodiny. V tu ránu ona okamžitě ví, že na ní dneska ve 3 hodiny čekám tady v parku, když ten její mamla zahraje zrovna šachy. Vymyšlený, co?
3: Jo, jo.
1: Žádný dopisy, že jo, nikdo mě nemůže nafackovat.
3: Jo.
1: To je všechno, je to tajný. A ten moula se to nikdy nemůže dovědět, teda, že bych mu to řekl já sám, že jo.
3: No to je přímo geniální.
1: Tady, to musíte mít tady, pane, jde pak nějaký šachy nebo nějaký koncovky. Jde pak to, víte. Hlejte, tady to je ona, tady. To je ona s tou dobou. To je kus. Teda ne, ta doga Dáša, myslím. To je kus. Jděte jako by mě, jako by mě.
2: Dost! Si klidně můžete nechat.
4: Ty Dášo, domů!
0: To je... Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Ráno se probouzím, když ještě spíš. Dívám se na tebe.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vítám vás v kulturním domě národního podniku Špuntana. Jsem rád, že to tam znáte. Špuntaři svérázným způsobem oslavují své pracovní výsledky. Pořádají takový hezký maškarní rej. A já bych vám rád v krátké rozhlasové reportáži přiblížil tu neopakovatelnou atmosféru, která zde bezesporu v tomto sále panuje. Vybral jsem si k rozhovoru chlapce poměrně nevelké postavy, který je snad převlečený za rogalo. Pojď, chlapče, posaď se k mikrofonu, já si tě vyspovídám. Tak tedy nejprve, jak se jmenuješ, kolik je ti let a kde nám pracuješ?
2: Já jmenuji se Sergio Mario Martinez Juarez Ferdinando a je mi 27 roku, ale mohlo být i mě 28, ale byl jsem rok nemocen, poněvadž kousla mě moucha cece sem do ucha a jsem zde v tomto sále jako většina špuntařů proto, aby jsem zde nazbíral zkušenosti, které chci dovesti domů k nám na Honolulu. Aby jsem tyto zkušenosti předal ostatním Honolulanům a aby jsme pak na základě takto zkušenosti mohli vyrábět korkové výrobky, které pak budeme dovažit k vám do Československa.
1: Máš nějakého koníčka?
2: Ano, ano. Jsem vedoucím kroužku u Repsi sama. Kde jsou většinou děvčata. A každý týden pořádáme vylety do širokého, dalekého, překrasného okolí Ústí nad Labem a Lobosic. Kde mně moc líbí se. Poněvadž u nás doma na Honolulu udělá sobka jednou za 100 roku bumbac a trošku šedivého čmoudíku a páry skárek vali se z vulkánu ven a my celá vesnička stahujeme se o několik kilometrů dál. Ale zde u vás překrasném okolí Ústí nad Labem a Lovosic každý den jdou různobarevné čmoudíky, jeskry, syra a různé svinstvo valí se na nás ze všech stran a nikdo nikam nestěhuje se.
1: Ty jsi zvyklý na subtropické podnebí. Jak snášíš zdejší naší zimu?
2: Byl jsem velmi mile překvapen, když byl jsem vybrán na zimní výběrovou rekreaci do Krkonoš.
1: Jak se ti v Krkonoších líbilo?
2: Moc líbilo v Krkonoších a ještě moc líbilo v pod Krkonoších.
1: Co nejvíce ti tam líbilo?
2: Krajovaná jídla.
1: Myslíš asi krajová jídla, ne?
2: Ano, ano. Krajovaná jídla.
1: Která ti chutnala?
2: Kulajda a guláš s kůrovcem.
1: Guláš s kůrovce? Proč zrovna guláš s kůrovce?
2: Poněvadž mohli jsem si kdykoliv dojít do lesa a dát ti sám sobě nášup.
1: A co sníh?
2: Sníh jsem nejel, ten byl na mě moc studený.
1: Hej, já myslím, jak na tebe zapůsobil. Jistě jsi se s ním setkal poprvé.
2: Sníh zapůsobil na mě velmi kladně. Velmi kladně. A proto jsem jej nazbíral do krabice od čicího stroje. A poslal jsem jej svému bratřičkovi a svým 14 sestřičkám na Honolulu. Aby se oni tam mohli koulovat kolem sopky.
1: Ještě mi řekni, kde jsi se vlastně naučil tak pěkně hezky česky?
2: Tak pěkně hezky česky jsem se. Naučil jsem se v jazykovém kurzu češtiny v Kocourkově.
3: A kterou větu si uměl nejdřív?
2: Či, či, či, či, či, ty hezká holka, máš čas? Ukážu ti cestu rojem. Mám bony.
3: No, děkuji ti za pěkný, milý a poučný rozhovor. Rád bych chtěl slovo jménem, ale přiznám se, že jsem ho zapomněl. Jakže se jmenuješ?
2: Surio Mario Martinez Juarez Ferdinandu.
3: Hezké jméno, ale neuvěřitelně dlouhé, to si nemohu netak zapamatovat. Musíme na to jinak. Jak ti třeba říkala maminka, když jsi byl malinký?
2: Já, když byl jsem malinký a moje mámuša mě koupala ve škebli, vždy zpívala mě. Jedna, dvě, Surio Mario Martinez Juarez Ferdinando jde, nese pytel z brouky.
3: No to ti maminka hezky zpívala, ale mě moc nepomohla. Tak ještě jinak, jak ti říkají naše děvčata? A vůbec líbí se ti naše pěkná, hezká, česká, moravská děvčata?
2: Ano, ano, mně moc líbí se naše hezká, česká, pěkná, moravská děvčata. Zejména pak ty vysoké blondinky mě moc líbí, že? Ňam, ňam. Poněvadž u nás doma na Honolulu jsem nazýván čahounem, protože měřím 142,5 cm. A jsem velitel v sopkové armádě pro boj ve vysoké trávě. Ale zde u vás jsem velmi oblíbený, velmi vyhledávaný pro svou milou sympatickou postavičku.
3: No dobře, hezky jsi se vychválil, ale jak ti tedy říkají naše děvčata?
2: Ty bejku.
3: Děkuji.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To je takovej for a když už jsem teda u těch dětků, tak mě se, já jsem to použil v televizi, to říkal Šimek, že to je o mě, ale není to pravda. Jak sedí ten dědeček u rozhledny na Petříně a tam na lavičce pláče a ta babička povídá, tam co sedí jako vedle, říká: pane, pojďte sem, pa, paní, s váma se nebavím. Přijde za chvilku takový mladý kluk a povídá: pane, pa, co je? Pa, proč pláčete? Pa, já mám doma takovou mladou ženu, víte? Povídá: no jo, mladou ženu, že už jste starší. Nejde to už, co? Jako to šlo za mlada. Pa, ale co pak toto jde pořád, to je v pořádku, ale já si za živýho boha nemůžu vzpomenout, kde bydlí. No a abych to teda dovršil, když už jsme u těch dětků, tak... mně se hrozně líbí, jak ten dědek je 93 let u soudu a ten prokurátor říká: prosím vás, můžete nám říct, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil briliantovou svatbu? Ten dědek povídá: pro nepřekonatelný odpor. A kdy jste ho pocítil? A před 70 lety. Hned po svatbě. A proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl? Pa, kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli.
2: Já bych se ještě jednou vrátil k tvýmu mládí.
1: Pane, ještě teda, ještě když jsme u té sklerozy, tak to je taky krásně. Když jsme byli v divadle na Zábradlí, o kterým teda dneska vám budu vyprávět, tak tam seděl jeden náš starší kolega, asi o 10 let, a loupal si takhle pomeranč, takhle nožem si ho nakrájel jako na takovou ružičku, takhle ho volupoval, a jeden kolega náš povídá: teď jsem byl, včera jsem byl odpoledne v Bijáku. Pa, jo, v kterým? Pa, ježiš, čověče, je tom na tom náměstí tadyhle Hergot, jak je tam ten na tom koni, ten, vám myslí Václavák, svatý Václav, no, na Václaváku. A v kterým kině? No v tom, je to kino, jmenuje se to, že když bude český národ na tom nejhůř, tak že zavolají do té jeskyně a oni přijdou jako na pomoc. Vám myslíš Blaník, pa, Blaníku. Takže jsi byl na Václaváku Blaníku. Na čem? Počkej, jak se to jmenovalo? Byl tam takovej ten Ježíš Maria, ten americký herec s tím, no, jak hraje furt s tou blondýnou. S kterou blondýnou? No znáte ji, všichni ji znáte. A tenhle ten starší kolega to poslouchal a povídá: teda pánové, já vás poslouchám 5 minut. Všichni jste hodně, teda mladší nežli já. Vy máte všichni sklerozu, to je hrozný. A jak to řekl, tak vzal ten pomeranč, hodil ho do koše a kous do té kůry.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádi.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hlásíme se vám z nádražní restaurace třetí cenové skupiny ve Frýdku Mísku. Frýdek Místek prožívá dnes svůj obrovský den. Jeho nádraží bylo vybráno v Ženevě jako dějiště významné události. Ano, v těchto dnech zde probíhá celosvětové sympózium nazvané Vlaková souprava pro třetí tisíciletí. Depo září čistotou, lavičky čerstvě natřeny, za okny květiny, na světelné tabuli svítí Frýdek a do zítřka prý bude svítit i Místek. Škoda jen, že se nepodařila rekonstrukce druhé koleje a vlaky staví v polích. Ale díky pochopení místního JZD, které pohotově přistavilo válníky a traktory, nemusí zahraniční účastníci sympózia šlapat do kongresové stodoly pěšky. Jednoho z nich, který je členem železničářské delegace až z Tokia, jsem si pozval do studia. Ne, já neumím japonsky, ale dověděl jsem se, že pan Yakabushi Kawasaki studoval u nás v Ostravě školu železniční a dopravní. Tak tedy, jak vzpomínáte na léta strávená u nás, pane Kawasaki?
2: Yasu Kawasaki s krátkým měkkým.

0: Systém vašich železnic mi učaroval, ale během studia jsem ho nepochopil. Proto jsem zůstal u vás v Československu na praxi. Vyfasoval jsem červenuče pici, pišťalku a 8 roků jsem robil mašinfiru na trati Fridek Mistek, Moravská Třebova, a pokud bylo dost uhla, i dále.
1: Pane Kawasaki, vy jste si prý u nás dokonce našel nevěstu.
0: Ano, v kurvi nejedna.
1: A kde přímo jste se s paní seznámili?
0: Moja Marcela robila na nadraží v bufetovém stanku, který stál šikmo v rohu, takže jsem ji měl neustále na očích. Potom jsem ji vylakal do ubytovni, že jí ukážu svoju sbírku kalkulaček a na svatého Jakabuši byly zasnuby.
1: A svatba byla u nás v Československu nebo u vás v Japonsku?
0: Na potvoru u nás v Japonsku.
1: Proč na potvoru? Byly snad nějaké problémy?
0: Problémy byly, bo moja Marcela má 8 sester a 5 nevlastních bratrů a každé z děcek má jiného tatu. Marcela plakala, bo se do letadla nevešla Maringotka a Loch Nesska.
1: A nyní žijete v Tokiu?
0: Ne v Tokiu nežijeme, žijeme přímo pod Fujiyamu. Bo moja tchýňa Jaruna jest velmi spokojená, bo ji Fujiyama připomíná vysoké pece v kurvi nejedna.
1: Pane Kawasaki, děti máte?
0: Ano, děti máme. 2 malé Japonci. Jožina a Laďu.
1: A chlapci jsou po vás nebo po manželce?
0: Napůl. Jedno oko šikme. Druhé po Marcele. Tež šikme.
1: Kde pracujete?
0: Celá naše familie robíme na vlakové soupravě Hikari na trati Shinkansenu Osaka Tokio. Já robím mašinfiru a Marcela s chlapcemi ovládli bufetový vagon. Postupně vytlačili japonskou národní kuchyň a začali prodávat krátké ostravské klobasy za dlouhé peníze. V současné době zavedli novinku, cikánské kuře na prašcích.
1: Takže si asi nežijete špatně.
0: To v žádném případku. Životní standard naší familie se zvyší tím, bo moja Marcela vymyslela vybírat v podmořském tunelu mezi ostrovy Honšu a Kjušu podmořskou přirážku. Takže se Japoncem rozšířili panenky do českých parametrů.
1: Jak trávíte svůj volný čas, pane Kawasaki, vy a celá vaše rodina?
0: Synci Jožina Laďa jsou tak vyžrati, že se věnují národnímu sportu sumo. Moja Marcela se přihlásila do kurzu na gejšu. Má ohromné výsledky. Ohromné výsledky. Japonský učitel tvrdí, že moja Marcela to už někdy v životě musela robit. Tchýňu Jarunu, která do všeho klape zobakem, jsme přihlásili do leteckého kružku kamikadze. Já osobně vedu jazykový kutek češtiny v Tokiu. Robota mě velmi baví, bo jsou tam sám a mám klid.
1: No, vraťme se k vaší profesi, pane Kawasaki. Japonské železnice se prý vyznačují naprostou přesností. Je tomu tak?
0: Bylo tomu tak. Naša familie urobila v japonské dopravě určitou revoluci. To, že jsem studoval v Československu, se prostě nedá zapomenout. Když jsem poprvé přijel z vlakovou supravu Hikari o 3 hodiny později, bo Marcele zvyhli pražce a kuřata sa nemohli dogrilovat. Šéf vlakového dispečingu pan Yoko Suzuki chtěl spáchat harakiri. Vytrhl jsem mu samurajský meč a řekl jsem mu: kurňa, pane Suzuki, však jsme lidé, nejsme žádné stroje. Často z Marcelu vzpomínáme na zlatý Fridek Mistek, kde hodina sem, hodina tam a nic se neděje.
1: Pane Kawasaki, jaký je zásadní rozdíl mezi železniční dopravou u nás v Československu a železniční dopravou u vás v Japonsku?
0: Když v Japonsku se vlak opozdí o minutu, jsou všichni nervózni a železnice vrací cestujícím jízdne. U vás se klidně stane, že vlak nepřijede vůbec. Železnice nevrátí nikému nic, ale lidé se vrací domů. Prostě žádné nervy. Kurňa, zítra je taky den.
1: Závěrem bych se vás chtěl zeptat, pane Kawasaki, proč myslíte, že světové sympózium vlaková souprava pro 3. tisíciletí se koná právě u nás, v Československu?
0: Bo svět se od vás musí mnoho učit. Přesnost v dopravě je nuda. Japonská přesnost ničí ducha. Váš systém železniční dopravy je ve své improvizaci dokonalý. Nutí lidi mysleť. Cestující v půdu sebe zachoví. Je nucený podumať, jak se kam dostanu, kde přespím, kde se ženu co k jídlu k píti, kde mi co kdo ukradne, jestli nezmrznu na vece, jestli na mě v kupe nečíhá blecha, jestli nějaký sudruh nezapomněl včas přehodit i vyhybku.

0: k domě v tunelu přivede do jiného stavu, ale hlavně, jestli nezůstanu sám v polich v odpojeném vagonu.
1: Pane Kawasaki, já vám moc a moc děkuji za krásná slova uznání pro československou železniční dopravu. Děkuji vám za rozhovor, za návštěvu ve studiu improvizovaném. Oplátkou chci vám nabídnout, když už máte možnost hovořit do československé televize, a to dokonce na prvním ze všech dvou programů, nechcete vzkázat něco svým bývalým spolužákům, železničářům v Ostravě?
0: Po svých zkušenostech se svoju tchyňu Jarunu bych vzkazal všem železničařům v Ostravě toto. Každé ráno v paneláku majzni tchyňu po čumaku.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ani jeden den jsem nelitoval toho, že jsem do Národního divadla vstoupil. Když jsem tam šel, tak mě varovali, říkali mi, nebude tam sranda, budeš to mít těžký, už to nebude jako na provázku, kde jsme se furt bavili, depak. Opak je pravdou, můžu vám říct, že sranda je tam taky a dokonce veliká. Dokonce vám to mohu doložit. My jsme tam měli jednoho kolegu, on tenkrát měl takový to neštěstí, že byl umístěný k nám do šatny, kde jsme seděli my s Oldou Kaiserem. A to mi říkala taky Naďa Konvalinková krásnou větu. Ona mi říkala, víš, Mirku, já ti něco řeknu, víš? To, že vy s Oldou jste v Národním, to pro ty ostatní kolegy je hned po požáru druhá největší katastrofa. My toho kolegu jsme měli rádi, ale on občas udělal takovou věc, že on přišel, vyslekl se do trenýrek, sundal si boty, ponožky, četl noviny a smrděl si tam. A to teda mě moc nevonilo, to se přiznám, jo. Já jsem vstoupil do té šatny, viděl jsem ho, jak čte ty noviny, říkal, co děláš? A on, čtu. A co čteš? Noviny. A co píšou? Různé věci. Čteš sport? A ne, čtu sport. Tak čteš kulturu? Denně pokoj, já se připravuju na představení. No tak proč si nevyvětráš? Proč bych si měl větrat? Všude větrají a ty jsi nevyvětral. Si vyvětrej sám, já nepotřebuju, mě nohy nesmrdí. Není pokoj, jaký nohy nesmrdí. A když byl takhle vytočený, tak já jsem šel dolů do rekvizitárny, kde seděl Olda Kaiser. Říkám, Oldo, volej mu nahoru, nabídni mu dabing, už je připravený. Olda to vytočil jenom a... Dobrý den, tady je Ťámalová, televize Nová. Já volám od režisera Ťoupala. Já bych vám chtěl nabídnout dabing. Bylo by to rychlo dabing, takže by to šlo rychle. Prosím, od Ťoupala, no, neznáte, aha, no, on takový neznámej, to je pravda, jak já bych vám ho připodobnila, on takový malej, smrděj mu nohy, jo, že má mít, no, já rozumím, naschanou, ty to... Ty to zavěsil, říkal, čoči, on to poznal. A říkám, a to je jedno, počkej, teď neváhej, to ještě musíme dokončit. A šel jsem na ulici a tam šla taková paní. Já říkám, paní, pojďte sem, prosím vás, my vám teď sem zavoláme jednoho herce, pomožte nám, jde o srandu. Jde jenom o to, že vy mu řeknete, já jsem Ťámalová z Novy, jdu od režiséra Ťoupala, ty vaše sprosťárny po telefonu si vyprošuju, vy si u nás už nezadabujete. Ježišmarja, to já nezvládnu. To ne, to po mně nechtějte, já jsem nikdy nehrála, to ne, to opravdu ne. Ale zvládnete to. No takže jste to vy, no tak ho zavolejte. Ježíši Maria, jak tohle dopadne, jo. Teď ona tam stála, čekala, on přišel v těch trenýrkách, no geniálně to zvládla, geniálně. Ona se proti němu postavila, říká, dobrý den, já jsem Ťámalová z televize Nova, jdu od režiséra Ťoupala, ty z prostěrny po telefonu si vyprošuju, vy si u nás už nezadabujete. Naschledanou. A odešla.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dneska, když člověk otevře noviny, tak pořád tam čte sex. Už děti učte sexu od 6, od 7, od 7 let. To nikdy nebylo za mýho dětství. A taky dneska já myslím, že je to naprosto zbytečný. Ono je to předmětem už taky jednání v parlamentu, ale podívejte, jak třeba takovej otec, který to chce mít za sebou, zavolá 8letýho kluka a řekne, hele Pepíku, už jsi dost starý, tak si musíme promluvit o sexu. A kluk řekne, fajn, tati, co chceš vědět. Takže já myslím, že je to úplně zbytečný. Víte, my to měli daleko těžší, protože ten sex byl vlastně držený pořád pod takovým štrucem takového zvláštního tajemství a to, ale já byl zvídavý, už jako malej kluk jsem chtěl prostě prozkoumat rozdíl mezi holčičkou a chlapečkem, tak jsem to kamušoval různýma takovejma, že jsme si hráli na maminku, na tatínka, na doktora, abych se prostě dostal k meritu věcí. Já to měl taky stížený tím, že jsem z bigotně katolické rodiny a navíc jsem ještě ministroval, teď pořád jsem viděl před očima to 6. přikázání, nesesmilníš, tak jsem se toho šíleně bál. No ale všecko má svůj čas a když jsem pak začal ochotníčit, tak to mě snad bylo 17 let, tak mě vzala do práce taková, asi o 30 let byla starší, ale byla pěkná. A tak to vzala bez příruček prostě. Otevřela mě v okno do světa, že jsem z toho vohluch, voslep, dostal jsem kopřívku, vopuch jsem, přišel jsem tvrdě jak pravítko domů, maminka říkala, co je to s tebou, kluku, a já se skácel, no ale stejně i přes tenhle ten jako defekt na začátku jsem v tom pokračoval dál. Je to nádherné, víte, žena, volala mě nedávno jedna redaktorka, jak se na to koukám, kdyby se obnovil svátek žen, mezinárodní svátek, já pám, to by mělo být, protože to přece nevymysleli komunisti a my pořád hrneme se do Ameriky a tam to tenkrát vzniklo. Já si myslím, ženský jsou u mě Johanky z Arku. Podívejte, my jsme třeba po generálce, když jsme měli takovou vyčerpávající generálku s Alfredem Radokem, tak člověk přišel domů a skácel se a žínka ho obskakovala. Když to kolegyně, ty měly doma rodiny a museli přijít a nastal druhý řemen. Takže ženský si zasluhou, já bych je slavil každý měsíc, když ne každý den, aby ty chlapi aspoň jednou za měsíc přinesli domů tu kytičku. No ale žena to je u mě cítoslovce, žena to je zaklínadlo, žena je to moc radosti, někdy je to moc starosti, žena to je něco ohromného, někdy je to něco ohromně protivného, žena to zní hrdě. Kdybychom si dali tu práci a vrátili se zpátky do historie, tak bychom našli spousty příkladů, kdy žena obloudila korunované hlavy hrabata, knížata, hvězdopravce, lékaře, právníky, lepiče plagátu, pekaře, truhláře a někdy docela obyčejného chlapa. A nedejme vůbec nic na to, že neznámý filozof neznámého věku kdysi napsal, že kam nemůže čert, tam nastrčí starší ženu.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Řekněte radši tadyhle pánovi, Váčo, básničku, o tom veselým barevným ptáčkovi, no, no. Poklín se pěkně a začni, no.
2: Moc, my jsme ještě neližovali.
1: A to budete, teď řekněte hezky tu básničku,
3: no,
1: že jo,
3: no, tak co?
1: No, ne? No, když mu řeknete tu básničku, tak on vám možná dá některýho to hezkýho veselýho tadyhle barevného ptáčka v té
4: pánie, co nemám na rozdávání, to je na prodej.
1: Na prodej, tohle co?
5: Na prodej ty. Všechny?
4: Všechny.
1: Jo, a prosím vás pěkně, kolik by stála třeba tahle ta klíčka,
4: jo? Jo, myslíte tuhle tu, jo?
1: Tuhle, tu malou.
4: Okay, 550.
6: No, Kriste, pane,
1: 550 to možná, takhle malá.
4: Ježiš, to je umění, paní.
2: Mně to se líbí,
7: tady. Stav, pána, tohle, když je umění, tak...
4: To já mám pana Orleánska.
1: Ale prosím tě, hledu, vždy tohle to je nějaký hadříček, noční košile,
4: já jsem se drátu. Pak se platí nápad, takže vás se to napadne.
1: Nemáte pocit, že nebo co to je?
4: Trošku drátu. No, proč by to byl drátu? No, každý obrázek, v podstatě, jaký obrázek je drahý teda?
6: Obrázek je tamhle ten, jak jsou tam za zobří, takhle ty dva s těma růžičkama.
4: 850.
1: Ježišmarja, dáte to máš, no? To snad není možný.
4: Jasně, ale prosím vás, tam se člověk musí vracet z dálky, v klidu, že prosím vás, v pohodě, se to koukáte, díváte se,
1: co
4: třeba u toho kámu, že nebo třeba do kuček, to je požitek, kole, tohle, prosím vás, to je požitek prostě pro toho člověka, no opravdu vážně.
1: Co jsem si koupila,
4: ale co to je exotický ptáček, to měl tak asi, ale prosím vás, asi vůbec o tom sama nebudu bavit,
1: o tomhle to.
4: Dobře, ale v kareci ten skřivánek, opravdu vážně, ale to, prosím vás, vy tomu nerozumíte, tomu rozumím já. Prostě co
1: dělám?
4: Dobře.
1: Co děláme?
4: Počkejte,
1: no, my tomu taky snad rozumíme,
4: ale
1: ne, protože
4: jsem nemusela rozumíte,
1: kruhy,
4: já se tomu rozumím líp, ne?
1: No dobře, no,
4: a to se koukat s odstupem, jak
1: no,
4: sám říkáte,
1: když teda, pak to budu
4: odstupovat,
1: tak se podívej, no.
4: Klidu se, když člověk sedí, že jak... A ty obrázky musí vnímat, prostě v pohodě krásně. Stejně
1: nic nekoupíme, pojďte půjčit.
4: Tak tam nic neprodává, víte, no.
1: Pojďte. Ne, já si myslím, že mistr má pravdu, bude zdálky to úplně jiný.
6: Takhle ta se mě zdá nějaká poškozená.
4: Cože, proč jako poškozená, co to blábolí?
6: Takhle to má
4: nějakou... Než tady to umažek, ten má zmák smyslu.
6: Co bych umazali, co se koupal.
4: No to vydrží věky, tohle to viděl jste? Ty přesuny v kufru, všechno. Co byste chtěl za takovou poškozenou?
2: Mami, potužvem.
4: To nevím kolik, no.
7: Stovku.
4: Za kolik?
2: No,
4: za stovku. Za stovku? Jo, padá.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Když jsem vydal svou první knížku Tajnosti zákulisí, tak mě jeden z kolegů vytkl, že jsem jaksi nepřílišným rozsahem kapitolky poněkud upozadil Jaroslava Vojtu. Já to uznávám. Teď v té druhé knížce Adaptace není legrace, která právě dnes slaví své narozeniny, jsem se to snažil poněkud napravit. Protože Vojta to skutečně při historii, při popisu historie divadelního humoru je osobnost, kterou pominout jen tak nelze. Ty anekdoty, které se mezi českým lidem o Vojtovi tradují, to většinou není pravda. Zakladatelem této tradice zvojtování anekdot byl Hugo Haas a všichni jeho následovníci až po nás jsme v této tradici pokračovali a můžu vám říct, že i po jeho smrti, tedy kdy už opravdu nemůže s tím mít nic společného, tato tradice zvojtování anekdot pokračuje. Ale jsou pravdivé ty historie ze života. A já začnu tou, o které i Vojta jaksi sebekriticky uznával, že je pravdivá. To bylo takový to, jak zpívá Luba Hermanová, smutný nedělní odpolední představení. To bývá v červnu, kdy Praha je lidu prázdná, lidi jsou většinou na žlutý nebo na modrý plovárně nebo v Podole a my putujeme v sakách, v košilích na odpolední představení. Divadlo je otevřeno do kořán, dveře, okna, aby tam bylo trošku vzduchu. A kdy prostě říkáme, proč ty lidi vlastně do toho divadla chodí. Kdyby do toho divadla nechodili, tak bychom nemuseli hrát. A protože v tom divadle jsou, tak hrát musíme. A to je právě to smutné nedělní odpolední představení. Tak při takovémto smutném nedělním odpoledním představení jsme se všetně bavili. Tam se smluví všecko možné o domácích zvířatech. Pejskaři chválili pejsky, kokr španěli, vlčáky, dogy, kočičkáři kočičky, samozřejmě angorský, bílý, mourkový, já nevím jaký, Jiří Steinmark, který v Úvalech pěstoval drůbež, svou drůbež, včetně svých milovaných holubů. Vojta to poslouchal a pak povídá, víte chlapci, já vám něco řeknu. Ty domácí zvířata, ty kočky a ty psy a nakonec i ty Jirkovy holuby, to je všechno takový obyčejný, to já chtěl dětem udělat radost, tak jsem jim koupil veverku. Bylo chvíli tablo a pak někdo povídá, prosím tě, Vojto, veverku. Veverka přece strašně smrdí. Vojta povídá, veverka? Ne. Veverka, že smrdí? Vůbec ne. Ale někdy hrozně.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Jsem hrdina.
1: Co tady blbneš?
0: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
1: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
0: Vše na 211.cz.
1: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkný den přeji. Zbytečnou paniku vyvolal příspěvek na sociální síti o nálezu lidského těla v lese u Českého dvora na Havlíčkobrodsku. Případem se začali zabývat policisté, kteří zjistili, že nejde o mrtvolu, ale o figurínu ženského těla bez hlavy.
0: Jihlava aktuálně.
1: Mnoho českých měst trápí přemnožení holubů a každé proti nim bojuje jinak. Například v Jihlavě teď nasadili dravce, který je loví, zastrašuje a vyhání z centra města. Společnost Entropic popsala případ ruské skupiny, která s pomocí jejího modelu Cloud vyvíjela autonomní roj kamikadze dronů. Systém měl být schopen sám vyhodnotit cíl a vydat příkaz k detonaci, aniž by do tohoto rozhodnutí musel zasahovat člověk. Šéf společnosti Entropic vyzval ke zpomalení vývoje pokročilých modelů umělé inteligence. Tento případ je obzvlášť závažný proto, že se jedná o přímé instruování AI k likvidaci člověka.
0: Sport.
1: Jihlava prohrála v první hokejové lize na ledě Tábora 2-4 a tým, který útočí na třetí celkový triumf za sebou, má po dvou kolech jen dva body. Jediným celkem s plným počtem bodů jsou Pardubice B. Včera zvítězili 4-1 v Sokolově.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné ráno vám z vlna rádia Jihlava přeje Fugas. Je krátce po 9. hodině, máme dneska neděli 13. září, no a skoro celý den je ještě před námi. A já doufám, že si tu neděli společně náležitě užijeme. I dneska budeme servírovat písničky, zajímavosti a zábavu. No a na co se můžete konkrétně těšit? Tak třeba si řekneme, čím nás tělo upozorňuje na to, že chce více spánku. A taky si řekneme, kdo dneska slaví narozeniny nebo svátek. A bude toho samozřejmě ještě mnohem více. Podrobnosti se dozvíte během dnešního vysílání. Přeji tedy všem dobrý den, dobrý poslech a dobrou náladu. No a posílám hned první mix těch největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Krásnou a pohodovou neděli a ještě krásnější den při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Máme dneska 13. září a tak se můžeme podívat na dnešní oslavence. Je jím Lubor. Toto jméno vzniklo ze staroslovanského výrazu lub, čili libí. Přejeme tedy všem Luborům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dár.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte nedělní dopolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska je 13. září.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Včera začal Evropský den mobility. Na každý den v tomto týdnu je naplánována nějaká akce, která se k tomu váže, většinou na dopravních hřištích. Ale třeba příští neděli to bude den otevřených dveří na dopravním podniku města Jihlavy. Když tak podrobnosti najdete na hashtag Mobility Week.

jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. No a já mám pro vás připraveny dvě pranostiky, platné pro ten dnešní den. Jedna říká, na svatého Lubora v pytli každá brambora. Nebo druhá pranostika, na svatého Lubora jen líný sedlák neorá. Tolik tedy pranostiky na dnešní den a teď už na rádiu Jihlava další hit za hitem.

0: září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochotnej, mňam, mňam, mňam.
1: Skonto nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Pěknou neděli přeji. Lékaři loni zaznamenali v Česku 293 nových případů onemocnění HIV, což bylo nejvíce od začátku sledování nemoci. V letošním roce do konce května lékaři nemoc diagnostikovali u 125 osob. V současné době mohou nakažení užívat moderní léky, které postup nemoci prakticky zastaví. Před rokem Evropská komise schválila přípravek lenakapavir, který by měl bránit před nakažením virem. Kvůli vysoké ceně na něj zatím zdravotní pojišťovny nepřispívají. V budoucnu by se to ale mohlo změnit.
1: Jihlava aktuálně.
2: V provozu je 2 roky, přesto se může pyšnit bilancí, o kterou nikdo nestojí. Kruhový objezd na silnici 38 v Jihlavě u exitu 112 si už připsal 22 nehod. Většina kolizí se odehrála v noci ve směru od Jihlavy na Havlíčkův Brod. Ředitelství silnic a dálnic už chystá úpravu tohoto nebezpečného místa. Jedna z univerzit ve středním Japonsku zahájila testování papírovo-plastové lahve na víno, která je zhruba o 30% lehčí než skleněná. Cílem je snížit dopad výroby a přepravy na životní prostředí. Prodávat by se mohla od příštího roku.
1: Sport.
2: Tenisové US Open dnes vyvrcholí finálovým duelem mužské dvouhry, v němž se utkají Němec Alexander Zvěrev a domácí Ben Shelton. Utkání začne v New Yorku ve 20 hodin.
1: Rádio Jihlava.
3: 101.1 FM.
1: Jsme tady s vámi.
4: Krásné nedělní pohodové dopoledne vám z vlna Rádia Jihlava přeje Fugas, který se těší na to, že i po 10. hodině budeme společně trávit nedělní čas, a to ve vlnách 101.1 FM. Jinak samozřejmě, že i této hodince mám pro vás výběr těch největších světových, ale i domácích hitů a také spoustu zajímavostí. Třeba se mrkneme, co zajímavého se událo, kdy právě 13. září. A taky si dáme praktické rady pro zahrádkáře. Více už se dozvíte za chvíli z vln 101.1 FM, tak si na to rozhodně počkejte. A mezi tím vychutnávejte další hity, které vám Rádio Jihlava nabízí.
1: Rádio Jihlava 101.1.

0: Posloucháte nedělní dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Co přineslo kdy 13. září? Tak třeba v roce 1938 po Hitlerově rozhlasovém projevu vypukl více než 70 městech českého pohraničí ozbrojený puč, takzvané sudetoněmecké povstání. V roce 1967 při železniční nehodě v Hradci nad Svitavou zahynulo 5 lidí a 21 jich bylo zraněno. V roce 1968 Národní shromáždění schválilo legislativu rušící výdobytky Pražského jara. V roce 2008 Barbora Špotáková si připsala světový rekord v hodu oštěpem. A v roce 2024 povodeň v Česku, zejména oblasti severní Moravy a Slezska, kde se rozvodnily desítky potoků a řek.
1: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Máme dneska neděli, je 13. září a vy posloucháte dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem. I dnes se ale rodili slavní. Tak třeba herec Marek Daniel, novinářka Nora Friedrichová, herečka Hana Číšková, ale taky třeba americká zpěvačka Fiona Apple. No a pokud i vy dneska slavíte, tak i vám přejeme všechno nejlepší. A z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: Příjemné nedělní dopoledne přeje Rádio Jihlava a tím pádem také Fugas.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Mezi běžné a všeobecně známé příznaky nedostatku spánku patří nadměrné zívání, zamlžené myšlení, potíže se soustředěním a podrážděnost. Tělo nám ale umí dát vědět, že málo spíme i třeba méně nápadnými způsoby. Třeba častější bolest hlavy, neobratnost anebo přibývání na váze. Tak, a jdu spát.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě anebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí. Skonto nábytek.
6: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Více než čtvrtina 15-letých dětí v Česku nedosahuje ani základní úrovně čtenářských dovedností. Ukázalo to mezinárodní šetření. Ačkoliv jde o žáky na konci povinné školní docházky, dokážou pochopit a rozpoznat pouze jednoduchá sdělení v podobě vět, případně kratších textů.
0: Co se děje v kraji?
1: O tomto víkendu se v Polné koná tradiční mrkvancová pouť, která přiláká tisíce lidí z širokého okolí. Město proto určilo záchytná parkoviště a svoz vláčkem do centra. Zpěvačka Céline Dion včera v Paříži zahájila svůj první kompletní koncert po 6 letech. 58letá Kanaďanka se na pódium vrátila po zdravotních problémech, způsobených vzácným neurologickým onemocněním. Kvůli němuž musela v minulosti zrušit řadu vystoupení. Koncert ve vyprodané aréně sledovalo zhruba 30 tisíc fanoušků.
0: Sport.
1: Jelena Rybakinová z Kazachstánu vyhrála poprvé US Open. Ve finále v New Yorku porazila šampionku posledních 2 ročníků Bělorusku Arinu Sabalenkovou 6-4, 5-7, 6-2. Získala 2. grandslamový titul v sezóně a 3. v kariéře.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte dopolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska je 13. září a taky je neděle. Máme krátce po 11. hodině, no a tak nás už za chvilku čeká informace o tom, že roste potenciál extrémních srážek.
3: Chčije.
2: Více se dozvíte na 101.1 FM už za malou chvíli, tak vám jen popřeji pohodový poslech a pošlu za vámi další hit.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte nedělní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: V zemské atmosféře bylo v srpnu rekordní množství vodní páry. Podle analýzy amerického meteorologa Bena Nola by tento měsíc měl být nejvlhčí od začátku datové řady analýzy. Mimořádně vysoké hodnoty mohou podle meteorologů pokračovat i v dalších měsících, k čemuž může přispět také rychle sílící jev El Niño. Více vlhkosti přitom znamená větší potenciál pro extrémní srážky. Tak já nevím, jednou extrémní sucho, pak zase extrémní srážky. Bude ještě někdy něco normálního?
2: Mami, čije a čije?

0: Máme neděli, milí posluchači Rádia Jihlava, a to s datem 13. září. Místopředseda Ruské bezpečnostní rady a ex-prezident Dmitrij Medvěděv prohlásil, že ruský vojenský potenciál umožňuje zasáhnout Kyjev a hlavní objekty NATO tak, že z nich nezůstane nic jiného než šedý jaderný prach. Zmínil také, že na hodinách soudného dne zbývají už jen vteřiny, což je podle něj kvůli Západu, který se snaží postavit svět na okraj jaderné katastrofy.
1: Chocholoušek?
2: Ano?
1: Medvěděv? Vy nás ale zásobujete, pane Karfík. Dobře, chlapci tam jedou.

nám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, jeho nedělní dopolední vysílání s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Pozor na zvířata, milí řidiči, začínají totiž migrovat. Záchranné složky vyjížděly v pátek kvůli nehodě, k níž došlo u příseky na Jihlavsku. Řidič osobního vozidla Citroen tam srazil divoké prase a po střetu přejel do protisměru, kde se pak ještě navíc čelně srazil s protijedoucím vozidlem BMW. Při nehodě byli zraněni hned 3 lidé. Tak jezděte opatrně.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září. Skonto
6: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
8: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš, jak nebo nevidíš?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, spřetěž výmiť.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítejte. Představa smaženice z čerstvě natrhaných hub je pro většinu Čechů národním sportem, avšak některé vzácné druhy, jako hřib královský, mochomůrka císařka nebo dokonce český lanýž, chrání zákon o ochraně přírody a krajiny. Za jejich sebrání či zničení hrozí houbařům vysoké pokuty, které se ve zvláště chráněných územích mohou vyšplhat ještě výše.
0: Co se děje v kraji?
1: Požár zahradního domu v Rouchovanech na Třebíčsku způsobil škodu 2,5 milionu korun. Objekt začal hořet v noci na včerejšek. Při požáru nebyl nikdo zraněn. Maďarská vláda změní zákon přijatý v roce 2020 tehdejší vládou Viktora Orbána, který fakticky zakazoval adopci dětí stejnopohlavními páry. Oznámil to maďarský premiér Péter Maďar. V Maďarsku byla adopce homosexuálními a lesbickými páry možná do konce roku 2020, pokud jeden z partnerů podal žádost jako svobodná osoba.
0: Sport.
1: Čeští volejbalisté vybojovali na mistrovství Evropy v Modeně druhé vítězství, poté co v pátek na úvod skupiny A zdolali Řecko 3-1. Včera porazili švédský tým 3-2.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásný den, dámy a pánové, a taky dobrou chuť, jestli právě obědváte. Dneska je 13. září a máme pravé poledne. Připomínám, že jste se dobře naladili na vlny 101.1 FM, tedy vlny Rádia Jihlava, a Fugas vám všem přeje pohodový nedělní den. Jinak i během této hodinky si budeme povídat třeba o tom, že volání na tísňovou linku 158 vám může hrozit pokuta až 200 000 korun. Tak si na podrobnosti určitě počkejte a já přeji všem klidný a pohodový poslech.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, nedělní program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Policie Jihlava.
0: Muž, který měl starosti o svoji partnerku, zaměstnával ve středu 9. září večer chotěbořské policisty. Jelikož zneužíval tísňovou linku 158, hrozí mu teď vysoká pokuta až 200 tisíc korun.
1: Policie Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde blondýnka k psychiatrovi. Pane doktor, já mám komplexy. A co vás konkrétně trápí? No nemůžu uvěřit, že jsem tak hezká, jak vypadám.

0: Posloucháte nedělní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. No a protože je neděle, nesmí chybět pohádka. Tak tady je.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
0: Vítejte v našem podcastu dneska s panem Novákem. No, pane Nováku, vy zrovna nemáte chválihodnou minulost. Co byste nám tak jako k tomu řekl?
2: No, 6 roků jsem nepil, nebral drogy, nekouřil a nechodil za holkama. No, a pak mě maminka jednou ráno vzala do školy a tam to všechno začalo.
1: Naslyšenou u další pohádky.
3: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Posloucháte nedělní vysílání Rádia Jihlava. Fugas vám všem přeje krásný den. No a má pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrap, zatrap, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.

63letá Bára Basiková v pražské Lucerně uvedla do kin časozběrný dokument Heleny Třeštíkové, která 50 let zachycovala její život. Dokument už dámy uvedly na Karlovarském festivalu, ale teprve teď přichází do kin.

0: mít videoklip, který bude trendy, a zadělal si tím akorát na pořádný malér. Zpěvák Richard Krajčo se ve videu na sociálních sítích přidal k nebezpečné výzvě, při níž se lidé za jízdy natáčejí pomocí mobilu připevněného zvenčí na vozidle. A já v něm toužím žít.
1: Rádio Jihlava.
2: Nekřičíme, že nás doba bolí, vzdálení smutku.
0: Hity Františka Nedvěda dostávají novou podobu. Jeho syn František Nedvěd mladší vystupuje s Honzou Bendikem v projektu Nedvědovky. Bendik má pro Nedvědovy písničky slabost. Ostatně s jeho hitem Podvod vystupoval v semifinále Superstar v roce 2009.
3: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
4: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.

světlo, jemuž můžu říci, tvá pomoc mi dnes přišla vod. Přišlo mi to, přišlo vod, že usnula z tu nepřekryt.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Pěkný den přeji. Zbytečnou paniku vyvolal příspěvek na sociální síti o nálezu lidského těla v lese u Českého dvora na Havlíčkobrodsku. Případem se začali zabývat policisté, kteří zjistili, že nejde o mrtvolu, ale o figurínu ženského těla bez hlavy.
1: Jihlava aktuálně.
2: Mnoho českých měst trápí přemnožení holubů a každé proti nim bojuje jinak. Například v Jihlavě teď nasadili dravce, který je loví, zastrašuje a vyhání z centra města. Společnost Entropic popsala případ ruské skupiny, která s pomocí jejího modelu Cloud vyvíjela autonomní roj kamikadze dronů. Systém měl být schopen sám vyhodnotit cíl a vydat příkaz k detonaci, aniž by do tohoto rozhodnutí musel zasahovat člověk. Šéf společnosti Entropic vyzval ke zpomalení vývoje pokročilých modelů umělé inteligence. Tento případ je obzvlášť závažný proto, že se jedná o přímé instruování AI k likvidaci člověka.
1: Sport.
2: Jihlava prohrála v první hokejové lize na ledě Tábora 2-4 a tým, který útočí na třetí celkový triumf za sebou, má po dvou kolech jen dva body. Jediným celkem s plným počtem bodů jsou Pardubice B. Včera zvítězili 4-1 v Sokolově.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Posledních 60 minut s Fugasem na rádiu Jihlava je před námi. Stále je neděle, stále je 13. září a vy se kromě spousty skvělých hitů v této hodince můžete těšit třeba na informace pro houbaře. Tak si na podrobnosti určitě počkejte. Jinak přeji všem pohodovou neděli a posílám další hit za hitem.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Jste dobře naladění a to na vlny 101.1 FM. Houbařská sezona je v plném proudu, i když zatím rekordy v úspěšnosti netrhá. Nicméně nedávné deštivé počasí by to mohlo změnit. A navíc od zítřka se o slovo opět hlásí déšť. Všem, kterým se přeci jen zadaří nějaké houby najít, ale nejsou si jistí obsahem svých košíků, je nyní každé pondělí v Jihlavském muzeu Vysočiny k dispozici mykologická poradna.
1: Takže pitomec se dá na houby a člověk pak vítá po lese a blbec.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se manželka manžela, od čeho máš ten monokl pod okem? Od myšlení. Jak od myšlení? No myslel jsem, že ten podřízený, co jsem mu sebral prémie, mi nedá ránu pěstí.

Tak posloucháte Rádio Jihlava, jste dobře naladěni na vlny 101.1 FM, dneska máme 13. září a toto datum nás teď bude zajímat, protože my míříme do pražského Klementina a budeme porovnávat teplotní rekordy. Tak zatím nejtepleji bylo 13. září v roce 1947, bylo 31 stupňů. Nejnižší teploty byly zaznamenány 13. září v roce 1860, kdy bylo 5,8. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 15,4.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3, 72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2. 9.

0: Dobře naladění na 101.1 FM a posloucháte rádio Jihlava dneska s datem 13. září. Nicméně, čas je neúprosný a mně nezbývá už nic jiného, než se s vámi rozloučit a předat mikrofon své kolegyni Katce. Tak se mějte krásně, skládejte básně, hezký zbytek neděle s rádiem Jihlava a zítra v 11 dopoledne se na vás opět budu těšit. Do té doby, čau bas fugas.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Pěknou neděli přeji. Lékaři loni zaznamenali v Česku 293 nových případů onemocnění HIV, což bylo nejvíce od začátku sledování nemoci. V letošním roce do konce května lékaři nemoc diagnostikovali u 125 osob. V současné době mohou nakažení užívat moderní léky, které postup nemoci prakticky zastaví. Před rokem Evropská komise schválila přípravek lenacapavir, který by měl bránit před nakažením virem. Kvůli vysoké ceně na něj zatím zdravotní pojišťovny nepřispívají. V budoucnu by se to ale mohlo změnit.
1: Jihlava aktuálně.
2: V provozu je 2 roky, přesto se může pyšnit bilancí, o kterou nikdo nestojí. Kruhový objezd na silnici 38 v Jihlavě u exitu 112 si už připsal 22 nehod. Většina kolizí se odehrála v noci ve směru od Jihlavy na Havlíčkův Brod. Ředitelství silnic a dálnic už chystá úpravu tohoto nebezpečného místa. Jedna z univerzit ve středním Japonsku zahájila testování papírovo-plastové lahve na víno, která je zhruba o 30% lehčí než skleněná. Cílem je snížit dopad výroby a přepravy na životní prostředí. Prodávat by se mohla od příštího roku.
1: Sport.
2: Tenisové US Open dnes vyvrcholí finálovým duelem mužské dvouhry, v němž se utkají Němec Alexander Zvěrev a domácí Ben Shelton. Utkání začne v New Yorku ve 20 hodin.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Hezké odpoledne, z Rádia Jihlava zdraví Katka. Mezi nominovanými na letošní stavbu roku je i horácká multifunkční aréna v Jihlavě. Buďte s námi, mám podrobnosti.
1: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.
4: Rádio Jihlava.
5: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fretek.

0: things that I've got.
1: Hezké odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Mezi nominovanými na letošní stavbu roku jsou nádraží Bubny, Pražský dvorecký most, Horácká multifunkční aréna v Jihlavě či revitalizace Těšínského divadla v Moravskoslezském kraji. Ze 156 přihlášených staveb se do užšího výběru dostalo 52 projektů, z toho 50 tuzemských a 2 zahraniční. Vítěze vyhlásí organizátoři 16. listopadu, tak držíme jihlavské aréně pěsti. Tolik novinky nejen z našeho města, teď k dalším hitům Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stojí dva policisté na autobusové zastávce. Hele, a pojedeme autobusem nebo pěšky? No tak podle toho, co přijede dřív.

0: Na rádiu Jihlava před námi další hity a taky podrobnosti k tomu, že pátrání po muži na Jihlavsku, který si měl údajně v úmyslu ublížit, měl šťastný konec. Víc informací za moment.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Pěkné odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Policisté na Jihlavsku ve středu večera hledali 32letého muže, který měl podle nich v úmyslu si ublížit. Do pátrací akce se zapojili i policijní kynologové. Krátce po 21. hodině policisté našli muže v Novém Městě na Moravě. Je v pořádku. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Mějte hezký den.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pá! Na kráji zemích
5: je
4: ochotnej.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám? Ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Vítejte u zpráv. Více než čtvrtina 15-letých dětí v Česku nedosahuje ani základní úrovně čtenářských dovedností. Ukázalo to mezinárodní šetření. Ačkoliv jde o žáky na konci povinné školní docházky, dokážou pochopit a rozpoznat pouze jednoduchá sdělení v podobě vět, případně kratších textů.
6: Co se děje v kraji?
7: O tomto víkendu se v Polné koná tradiční mrkvancová pouť, která přiláká tisíce lidí z širokého okolí. Město proto určilo záchytná parkoviště a svoz vláčkem do centra. Zpěvačka Céline Dion včera v Paříži zahájila svůj první kompletní koncert po 6 letech. 58letá Kanaďanka se na pódium vrátila po zdravotních problémech, způsobených vzácným neurologickým onemocněním. Kvůli němuž musela v minulosti zrušit řadu vystoupení. Koncert ve vyprodané aréně sledovalo zhruba 30 tisíc fanoušků.
6: Sport.
7: Jelena Rybakinová z Kazachstánu vyhrála poprvé US Open. Ve finále v New Yorku porazila šampionku posledních dvou ročníků Bělorusku Arinu Sabalenkovou 6-4, 5-7, 6-2. Získala druhý grandslamový titul v sezóně a třetí v kariéře.
6: Rádio Jihlava.
8: 101.1 FM.
6: Jsme tady s vámi.
9: Na rádiu Jihlava před námi další hit za hitem a taky víc k tomu, že prázdninová návštěvnost státních památek na Vysočině meziročně mírně klesla. Podrobnosti si nenechte ujít, za chvíli jsem zpátky.
6: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička z českých

Zas mlčíš nahlas, zas nina, za sklem zas tě mám. Poznám to, když seš raněná. Žene magma pod povrchem věd, věd, co jsi vzala zpět, slov, co o nich chceš nevědět.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Hezké odpoledne, jsme rádi, že ladíte Rádio Jihlava. Navštěvnost státních památek na Vysočině byla u letošních prázdninách mírně nižší než loni. V červenci a v srpnu si je přišlo prohlédnout celkem 65 218 lidí. Meziročně asi o 2000 méně. Největší nárůst zaznamenala Náměšť nad Oslavou, kam přišlo téměř o pětinu návštěvníků více než loni. Jaroměřice i Lipnice se pohybují prakticky na loňských číslech. Celkový pokles tak způsobila především Telč, kde byla prázdninová návštěvnost meziročně nižší zhruba o 9,5%. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, mějte krásný den.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Jirka má ve škole skloňovat slovo houska. Kdo co? Houska. S kým čím? Se salámem. Komu čemu? Mně.

0: Pěkné odpoledne z Rádia Jihlava, zdraví Katka. Víme, že psychiatrická nemocnice Jihlava dokončila modernizaci léčebného pavilonu. Víc informací za chviličku.
1: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: Hezký den, díky, že ladíte rádio Jihlava. Psychiatrická nemocnice Jihlava dokončila po 2 letech přestavbu pavilonu akutní péče. Stavební práce vyšly na 150 milionů z DPH. I s náklady na přípravu stavby nemocnice investoval téměř 200 milionů korun, částečně z dotace. Takové jsou novinky z našeho města, teď další hity rádia Jihlava pro váš lepší den.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Jsou tu zprávy, vítejte. Představa smaženice z čerstvě natrhaných hub je pro většinu Čechů národním sportem, avšak některé vzácné druhy, jako hřib královský, mochomůrka císařka nebo dokonce český lanýš, chrání zákon o ochraně přírody a krajiny. Za jejich sebrání či zničení hrozí houbařům vysoké pokuty, které se ve zvláště chráněných územích mohou vyšplhat ještě výše.
2: Co se děje v kraji?
3: Požár zahradního domu v Rouchovanech na Třebíčsku způsobil škodu 2,5 milionu korun. Objekt začal hořet v noci na včerejšek. Při požáru nebyl nikdo zraněn. Maďarská vláda změní zákon přijatý v roce 2020 tehdejší vládou Viktora Orbána, který fakticky zakazoval adopci dětí stejnopohlavními páry. Oznámil to maďarský premiér Péter Maďar. V Maďarsku byla adopce homosexuálními a lesbickými páry možná do konce roku 2020, pokud jeden z partnerů podal žádost jako svobodná osoba.
2: Sport.
3: Čeští volejbalisté vybojovali na mistrovství Evropy v Modeně druhé vítězství, poté co v pátek na úvod skupiny A zdolali Řecko 3-1. Včera porazili švédský tým 3-2.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Krásnou neděli, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Víme, že odborníci se dohodli na podobě fasády Jihlavské brány Matky Boží. Víc informací za moment.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM.

Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Odborníci se dohodli na podobě fasády Jihlavské brány Matky Boží. Kvůli ochraně lomového kamene, ze kterého je památka postavená, bude natřená. Je to kompromis mezi názory části veřejnosti, která si přála zachování čistých kamenných zdí, a hladkou omítkou, kterou součást jihlavského opevnění před staletími měla. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava. Mějte hezký den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde starší pán k psychologovi a stěžuje si: mám žaludeční vředy, trpím nespavostí, nadměrně piju, mám cukrovku a vysokou hladinu cholesterolu. Žena mě podvádí s mladým milencem, protože už nezvládá manželské povinnosti. Co mi na to řeknete? No tak, můžu jedně pogratulovat. Vše svědčí o tom, že jste úspěšný podnikatel.

0: Pěknou neděli, díky, že posloucháte rádio Jihlava, zdraví vás Katka. Záchranáři na Vysočině měli o prázdninách rekordní počet výjezdů, podrobnosti za chvíli.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava taky o víkendu. Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina za sebou má rekordní prázdniny. Výjezdů bylo 9,5 tisíce, nejvíc za dobu existence organizace. Dosavadní rekord z roku 2024 překonali záchranáři o 553 výjezdů. Ušetřili 7 577 pacientů. Vrtulník letecké záchranné služby vzlétl ke 179 událostem. Výrazně přibylo také případů alergických reakcí po bodnutí hmyzem. Tak se opatrujte, teď z rádia Jihlava další hity.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Pěkný den přeji. Zbytečnou paniku vyvolal příspěvek na sociální síti o nálezu lidského těla v lese u Českého dvora na Havlíčkobrodsku. Případem se začali zabývat policisté, kteří zjistili, že nejde o mrtvolu, ale o figurínu ženského těla bez hlavy.
1: Jihlava aktuálně.
2: Mnoho českých měst trápí přemnožení holubů a každé proti nim bojuje jinak. Například v Jihlavě teď nasadili dravce, který je loví, zastrašuje a vyhání z centra města. Společnost Entropic popsala případ ruské skupiny, která s pomocí jejího modelu Cloud vyvíjela autonomní roj kamikadze dronů. Systém měl být schopen sám vyhodnotit cíl a vydat příkaz k detonaci, aniž by do tohoto rozhodnutí musel zasahovat člověk. Šéf společnosti Entropic vyzval ke zpomalení vývoje pokročilých modelů umělé inteligence. Tento případ je obzvlášť závažný proto, že se jedná o přímé instruování AI k likvidaci člověka.
1: Sport.
2: Jihlava prohrála v první hokejové lize na ledě Tábora 2-4 a tým, který útočí na třetí celkový triumf za sebou, má po dvou kolech jen dva body. Jediným celkem s plným počtem bodů jsou Pardubice B. Včera zvítězili 4-1 v Sokolově.
1: Rádio Jihlava.
3: 101.1 FM.
1: Jsme tady s vámi.
4: Hezké odpoledne z Rádia Jihlava, zdraví Katka. Mezi nominovanými na letošní stavbu roku je i horácká multifunkční aréna v Jihlavě. Buďte s námi, mám podrobnosti.
1: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

Hezké odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Mezi nominovanými na letošní stavbu roku jsou nádraží Bubny, Pražský dvorecký most, Horácká multifunkční aréna v Jihlavě či revitalizace Těšínského divadla v Moravskoslezském kraji. Ze 156 přihlášených staveb se do užšího výběru dostalo 52 projektů, z toho 50 tuzemských a 2 zahraniční. Vítěze vyhlásí organizátoři 16. listopadu, tak držíme jihlavské aréně pěsti. Tolik novinky nejen z našeho města, teď k dalším hitům Rádia Jihlava.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Říká lékař panu Pánkovi. Představte si, že teď existuje nemoc, která se léčí rumem. Je, pane doktore, a mohl byste mi říct, kde bych ji mohl dostat?

0: Na rádiu Jihlava před námi další hity a taky podrobnosti k tomu, že pátrání pomůže na Jihlavsku, který si měl údajně v úmyslu ublížit, měl šťastný konec. Víc informací za moment.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: pěkné odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Policisté na Jihlavsku ve středu večera hledali 32letého muže, který měl podle nich v úmyslu si ublížit. Do pátrací akce se zapojili i policijní kynologové. Krátce po 21. hodině policisté našli muže v Novém Městě na Moravě. Je v pořádku. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Mějte hezký den.
1: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pivu.

0: 7. září do 31. října více na lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zemích je ochotnej
1: rád. Jam, jam. Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: A pod sem holko, ostříhám ti vlasy.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěknou neděli přeji. Lékaři loni zaznamenali v Česku 293 nových případů onemocnění HIV, což bylo nejvíce od začátku sledování nemoci. V letošním roce do konce května lékaři nemoc diagnostikovali u 125 osob. V současné době mohou nakažení užívat moderní léky, které postup nemoci prakticky zastaví. Před rokem Evropská komise schválila přípravek lenacapavir, který by měl bránit před nakažením virem. Kvůli vysoké ceně na něj zatím zdravotní pojišťovny nepřispívají. V budoucnu by se to ale mohlo změnit.
0: Jihlava aktuálně.
1: V provozu je 2 roky, přesto se může pyšnit bilancí, o kterou nikdo nestojí. Kruhový objezd na silnici 38 v Jihlavě u exitu 112 si už připsal 22 nehod. Většina kolizí se odehrála v noci ve směru od Jihlavy na Havlíčkův Brod. Ředitelství silnic a dálnic už chystá úpravu tohoto nebezpečného místa. Jedna z univerzit ve středním Japonsku zahájila testování papírovo-plastové lahve na víno, která je zhruba o 30% lehčí než skleněná. Cílem je snížit dopad výroby a přepravy na životní prostředí. Prodávat by se mohla od příštího roku.
0: Sport.
1: Tenisové US Open dnes vyvrcholí finálovým duelem mužské dvouhry, v němž se utkají Němec Alexander Zvěrev a domácí Ben Shelton. Utkání začne v New Yorku ve 20 hodin.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Na Rádiu Jihlava před námi další hit za hitem a taky víc k tomu, že prázdninová návštěvnost státních památek na Vysočině meziročně mírně klesla. Podrobnosti si nenechte ujít, za chvíli jsem zpátky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
3: Rádio.

Hezké odpoledne, jsme rádi, že ladíte rádio Jihlava. Návštěvnost státních památek na Vysočině byla o letošních prázdninách mírně nižší než loni. V červenci a v srpnu si je přišlo prohlédnout celkem 65 218 lidí. Meziročně asi o 2000 méně. Největší nárůst zaznamenala Náměšť nad Oslavou, kam přišlo téměř o pětinu návštěvníků více než loni. Jaroměřice i Lipnice se pohybují prakticky na loňských číslech. Celkový pokles tak způsobila především Telč, kde byla prázdninová návštěvnost meziročně nižší zhruba o 9,5%. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, mějte krásný den.

vidět hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář, budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane doktore, já v noci tak strašně chrápu, až mě to budí. No tak spěte sám v jiném pokoji.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

0: Pěkné odpoledne z Rádia Jihlava, zdraví Katka. Víme, že psychiatrická nemocnice Jihlava dokončila modernizaci léčebného pavilonu. Víc informací za chviličku.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

den, díky, že ladíte rádio Jihlava. Psychiatrická nemocnice Jihlava dokončila po 2 letech přestavbu pavilonu akutní péče. Stavební práce vyšly na 150 milionů z DPH. I s náklady na přípravu stavby nemocnice investoval téměř 200 milionů korun, částečně z dotace. Takové jsou novinky z našeho města, teď další hity rádia Jihlava pro váš lepší den.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Zase střílejí do lidí, naštěstí v cizích krajích. U nás všechno je v pořádku, chlapi v hospodě, děti si hrají. A tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen, zaplaťte za popravu. Ale táto, zase jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil.

že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když Pán Bůh to řídí. Všichni se sejdeme.

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma. Už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma. A naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čekat.

0: hladu. To asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím. Ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Zvěrolékař volá panu Horákovi. Prosím vás, vaše žena je u mě s vaší kočkou a prosí mě, abych ji uspal. Je to v pořádku? No jasně, a kočku klidně puste na ulici a ona už trefí domů.

jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane doktore, já v noci tak strašně chrápu, až mě to budí. No tak spěte sám v jiném pokoji.

tím, co je kolem. Všechno nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šítíš, nejde jenom vodu, vír.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počkání.

jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc. Jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas. Jak tě tak slyším, máš už trochu jiný hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší.

jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok. Každá naše píseň měla nejmín 30 slok a my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní, měl pravdu, přišla potom spousta malých dní.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačká, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné slunko nesmí.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Princ říká králi: pane králi, splnil jsem své slovo a zde v pytli jsou tři dračí hlavy. Děkuji, princi, i já plním slovo své. Zde v pytli je ruka a srdce princezny.

Nenávist rozprostřela stín, sluha svůj rozkaz vyplnil a pak zastavil se čas.

0: Kolik dní ještě dýchá poslední a svět se točí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono si řeknete, nemělo by se de facto nic stát. Máte věty takřka nepřebrepnutelné. Třeba vyjadřují mínění vás všech. Jednoduchá věta. Ale já slyšel kolegu, který řekl, vydražují všechnání vás míň. A vůbec si to neuvědomil. To je ta lepší varianta. Horší varianta je ta, kdy si to herec uvědomí a chce to napravit. To je třeba případ kolegyně, která zavírala kolegu do vězení a měla mu říct a trp. Nedávno, musím říct, já nevím, co je na tom musí. Nedávno jsme se s Pepičkem Somrem bavili o tom, protože pan Somr je taky z Moravy, které sloveso moravské je nejkratší. A dospěli jsme k názoru, že nejkratším moravským slovesem je sloveso H. H nebo ne H. Hnul se, nehnul se. Jo. A tohle to taky teda nepatří zrovna k nejdelším, to trp. Ale ona samozřejmě, jak se snažila, zavřela ho do toho vězení, tak se nadechla a s tou vervou teda řekla to, co vy už jste vytušili, a prd. V tu chvíli se zarazila, teď si to uvědomila, teď jí to prošlo tou hlavou, nadechla se a noblesně to zopakovala. No a to už je jenom na úklonu a rychlý odchod do šatny, protože s tím už se prostě nedá nic dělat.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To je Menšík. Menšík vás vždycky překvapil tou konečnou poentou. My jsme točili, pan Tau se to jmenovalo, a to byl 11-dílný seriál. A my jsme tam, jak jinak, jsme tam dělali manžele. A to bylo filmovým způsobem dělaný. A to skutečně je dlouhá doba, než to zasvítili. Vždycky to byla strašná doba, taková přehlídka ztraceného času. A tak jsme v té maskérně jsme drbali a drbali, a když už jsme neměli koho drbat, už bychom bývali drbali málem sami sebe, tak Menšík povídá, hele, já tě naučím cvika. Já pám dobře, no tak přines druhý den karty, a já ale neznám ty regule té hry. On říkal, to je jednoduchý, to já ti vysvětlím. Tak mi vysvětlil jako principy té hry. A pá, už tomu rozumíš, já pám, jo, už jo, tak budeme hrát. A začali jsme, a o peníze povídá, to bych teda, jinak mě to nebude bavit. To už se mi začalo méně líbit teda. Tak jsem říkal, no tak dobře. Tak jsme začali hrát o peníze a první hru on mě zarazil a povídá, to jsi udělal špatně, to je chyba. Já povídám, počkej, ale to jsi mi nevysvětlil, tak to nebudu platit. On měl na všechno odpověď, pojď, budeš, protože si to budeš líp pamatovat. Tomu člověk neujel. Meničkovi. No tak jsem mu zaplatila, hráli jsme dál. Já jsem tedy prohrávala. A jednou zase mi vyčet nějakou chybu, hráli jsme v maskérně, na stole jsme měli ty peníze. A jednou mi zase vyčet nějakou chybu, já už jsem se rozčilila. Řekla jsem, že je kretén, že s ním hrát nebudu, že bych s ním prohrála celý honorář. On taky řekl, že jsem něco vodkl. Jo? A to jsem se zase já urazila. A tak jsme každý šli do svý šatny, rozčilený, rozhádaný. A tam jsme schladli za chvíli a zase jsme se vrátili do té maskérny a... Někdo nám ty prachy ukradl.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Rádio Jihlava. She was born in November.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vy vypadáte dost informovaně. Já potřebuji nějakou informaci.
2: No počkejte, promiňte, já vám teď nemohu podávat žádné informace. Tady se natáčí pořád.
1: Já vím, já jenom mi... Cože se tu natáčí, říkáte?
2: Pořád se tu natáčí.
1: Ano, tak já si to jen napíšu, tak říkáte, že se tu pořád natáčí, ano?
2: Ale podívejte se, ne pořád, ale pořád, rozhlasový pořad.
1: Jo, pořád, rozhlasový pořad, aha, ano, ano.
2: No.
1: A to je, prosím vás, rozhlasový pořad do rozhlasu, ano?
2: No, ano, do rozhlasu, ano, a proto jako tady nemůžete rušit.
1: Ne, to já nebudu rušit taky, samozřejmě, to já nebudu, to je, to se nebojte, to je... Vím přeci, že když se tady teď něco natáčí, že tady nemůžu rušit, jo? To je samozřejmé. Mám přece rozum, ne? To je samozřejmé. To já si to jenom rychle napíšu, víte, a hned to bude. To je hned. To já si to jenom rychle napíšu.
2: Prosím vás, takhle dělejte rychle.
1: Ne, rychle to já, to bude hned, jen se nebojte. To já zase, když píšu, tak to já píšu rychle, to se nebojte. No tak, někdy samozřejmě taky píšu pomalu, že jo? Ovšem, když vím, jako, že to kvaltuje, že jo? Že to potřebuje nějak narychlo nebo tak. Tak to já píšu rychle, to se nebojte, to já píšu jak namydlenej, to se nebojte.
2: Prosím vás, tak už si to konečně napište.
1: Lidi, už to píšu, vidíte, že už to píšu, to bude hned. Tak dneska máme, dneska, to se nebojte, to je, víte, že vy jste tak trochu podobnej mojí manželce?
2: Ano.
1: Až na ten knír ovšem, víte?
2: No dovolte, přece já žádný knír nemám.
1: No vy ne, ale moje manželka, víte?
2: Prosím vás, podívejte se, tady běží program.
1: Ne, už to bude, vám vidíte, že už to píšu, už to bude. Tak dneska máme 1. dubna 1965. No vidíte, už to bude, to je hned. Jak ten čas letí, víte, už zase 1. dubna. Ještě nedávno byly Vánoce, už je zase 1. dubna. Toto letí.
2: Prosím vás, dělejte, vždyť vidíte, že tady probíhá program.
1: Ne, už to bude, vidíte, ještě jenom závěr, už to bude.
2: No,
1: tak ještě, už to bude. No tak teďko máme, počkejte, kolik to máme, 20 hodin 30 a ten pořad se jmenuje, jak se jmenuje ten pořad, prosím vás?
2: Co s načatým večerem?
1: Co říkáte?
2: Co s načatým večerem?
1: No tak já ani nevím, asi pak půjdeš někam na pivo nebo co.
2: Podívejte se, to není otázka, to je název dnešního rozhlasového pořadu,
1: jo,
2: co s načatým večerem.
1: Jo, tak to je název, já myslím,
2: no,
1: že se mi to ptáte.
2: Ale
1: jako,
2: ne,
1: to
2: název,
1: já rozumím, to je otázka, no tak... Co s načatým večerem? Jo, a vaše jméno ještě, kdybyste měla skvěle řekl.
2: Ale no tak to snad je jedno.
1: Ano, to je jedno, tak mi ho jen řekněte a už no, to bude.
2: Budín František.
1: Budín František. A teď, kdybyste se mě, pane Františku, tady ještě podepsal, prosím vás.
2: Na co to chcete?
1: Tady na ten papír se, kdybyste se mě to...
2: Já myslím, jako na co chcete můj podpis, co si to tady píšete?
1: Jo tak, ale já si tady píšu takové alibi, víte?
2: Alibi?
1: Alibi, ano, ano.
2: Jaké alibi?
1: No, alibi. Alibi to je takové, ne, alibi, jak bych vám řekl, alibi to je, když třeba potřebujete dokázat, jestli jste byl nebo nebyl tam, kde jste byl, tak abyste nebyl podezřelej, že byste byl někde, kde jste nebyl, tak musíte právě dokázat, že jste byl tam, kde jste byl. Víte, tomu se říká alibi jaksi.
2: Podívejte se mě, nemusíte vysvětlovat, co je to alibi, to já přece vím. Nebo snad myslíte, že jsem hloupej nebo co?
1: Ale to ne zrovna, no. A třeba se pletu, že jo, no člověk neví.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Náš tatínek, na rozdíl ode mě, maminka taky nepila, nekouřila, pochopitelně, tenkrát to nebylo ve zvyku. Nebo tajně, že ženský kouřili ve stodole, pak byly požáry tenkrát. Požáru. Ale tatínek náš naznačil jemně mamince, že to je jeho den. Den sovy. Tatínek řekl, andělko, dej mi něco malinkýho k večeři, já jdu k Johanovi, jemu to nějak špatně kape. Maminka neřekla půl slova. A když se tatínek vracel, tatínek se vracel velice brzo, pak se to pak nějak rozkapalo tam, nebo co. No tak maminka ho zahlídla a šla mu z cesty, protože věděla, že když je chlapic, no to je nemá žádný smysl s ním jíst nějaký psychologický testy. Na stejnek byl velice snadno identifikovatelný i v meze. On šel takhle. Tvrdý jako veka. A maminka dala příkazy. Řekla rychle. Laďa mu bude otevřít. Mařín, ty odestel v kuchyni, pač v tomhle stavu teď s maminkou spávat nesmí. Pač to by nás bylo čít dál víc. Řekl, a Laďa, až ho přivede, tak ho mírně podrazí, lida mu sundá boty a Mařka ho přijdu si duchnou a pak přijdu já. Já jsem tatínkovi otevřel dveře, ne, že by to neuměl, on nám jednou do kuchyně přišel s futrama. Takhle tam přišel junák, ty ponkaj z ní už byly uvolněny nějaký. A tak jsem otevřel, tatínek řekl, hodnej, dostaneš kolo, já jsem měl 7 bicyklů slíbených za první. Ano. No a uvedl jsem tatínka do kuchyně, tam si ho mírně podrazil, tatínek spadl na posteli, tam mu jsem dávala boty, Mařka ho dusila. Tatínek, co to je za hru, co se mnou děti provádíte, tohle. A můj tatínek byl vášnivý zpěvák. Ten by tě miloval nade všecko. Co? Tatínek dovedl na člověku ocenit nejvíc hlas, když krásně zpíval. A tatínek byl ještě jakový organizátor. On nás viděl víc pohromadě, tak nám rozdával hlasy hned. A s jednou, i 12. hlas jsem jednou obdržel. První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a tak dále. A tatínek řekl, první, druhý, třetí, čtvrtý, hej, Sobotěnka! A zhebnul. A to, že přestal zpívat, bylo znamení pro maminku. Ta přišla, podívala se, je správně zakrytý, protože se byl picnutý a byl to tatínek a byl to živitel. A nechala si to oproti míženě na ráno. Ono už stačilo, že tatínek zjistil, že se probudil v kuchyni, tak hned věděl, o co běží. Nasadil takový probrovinilej výraz, jak věrný džurbas. A po mamince, která už kmitala kolem plotny, tak koukala maminka jakože vzduch. Ale to jí vůbec nebránilo, aby tatínkovi nedala do velkého hrnku na kafe ten vývar ho vězit, paž takhle se mohli picnout někde chlapi jenom ze soboty na neděli, paž v sobotu se ještě dělalo, že jo? Tak jsme měli vždycky hovězí polívku, dala mu malou lžičku, paž oproti mý ženě měla představivost. Dovedla si představit, tak tatínek tam má po včerejšku poleptaný ty trubky. Tatínek nabíral pěkně a srkal, až to stíčelo, ale porád tu maminku sledoval tím pohledem. Pochopitelně, když to bylo v letě a měli jsme bramborovku, tak maminka kvůli tomu, že tatínek se picnul, neběžela koupit 100 kg hovězí. To maminka normálně spařila, petržel a osolila.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádi.

0: Ty už se vracíš, miláčku?
1: Jak to už? No snad akorát, ne?
0: A nebylo ti v tom kině beze mě smutno?
1: Už zase začínáš, už zase začínáš.
0: Ne, pokračuju.
1: No přece viděla si pozvánku, miláčku, já přece nemohu za to, že na filmové premiéry platí pozvánka jenom pro jednu osobu.
0: No snad vědí, že jsi ženatý, ne? Nebo to tajíš?
1: No prosím. No kdyby si tam každý přivedl manželku, tak musí představit kino, prosím.
0: Tak alespoň uznej, že jsou to hulváti.
1: No prosím, jsou to hulváti, ano, neříkám, že ne, ale nemůžeš kvůli tomu nadávat mě.
0: Jo, můžu, jsem tvoje manželka.
1: Maria. Prosím. Miláčku, já ty pozvánky nedistribuju. Kdyby to nepatřilo k mým zaměstnaneckým povinnostem, ani párem koní by mě tam nedostali. Mám toho lízání plátna až po krk.
0: Stálo to vůbec za to?
1: Ano, takovej příběh. Mohu dostat čaj?
0: Se to jmenovalo?
1: Ale ne, jestli já mohu.
0: No, dostaneš pikvika, když mi budeš za to vyprávět obsah.
1: Když pro boha tě prosím, jsem unavený. Zajdeš si někdy na to?
0: Sama, veď? No.
1: Sama.
0: Nebo to tak vidíš, že to neuvidí.
1: Ale třeba to budou dávat v televizi, je to dost špatný, mohli by to tam nasadit brzo.
0: V pondělí se mě v kanceláři zeptají, jaká byla premiéra, a mám snad říct, já nevím. Dostali jsme pozvánku jen pro jednu osobu, zatímco ta druhá čuměla na blikající berinku doma sama celou sobotu.
1: No, prosím tě, ale když na tom trváš, můžu ti to říct, prosím, dvěma slovy.
0: Nechci stručný výtah, já chci podrobnosti, tak hezky. Hezky, jak to bylo? Po pořádku, tak ses posadil a začaly reklamy.
1: Ale ty přece na premiérách nejsou.
0: No to je škoda, to vás okrádají.
1: Ten čaj je pařící.
0: No tak aspoň máš čas na vyprávění. Tak co?
1: No, byl to film, který...
0: Opravdu?
1: No tak budeš mluvit ty nebo já.
0: Ty, miláčku, ty.
1: No byl to film, jak bych tak řekl, víš, na jedné straně byl realistický a na druhé straně jaksi takový neurčitý styl, současný, s jemným přídechem naznačující kamery.
0: Jo, a co děj?
1: Prosím?
0: Děj.
1: Jaký děj?
0: To snad to mělo nějaký děj, nebo ne?
1: Jo, tak děj, ano, samozřejmě, že to mělo děj. Nádherný děj to mělo. Odehrává se to v Maroku,
0: jo.
1: Víš? Představ si sluneční den. Dcera majitele benzínové pumpy tankuje benzín do auta obchodníka s ovocem. Je to starší člověk orientálního typu, asi takhle.
0: To děláš hezky.
1: Ano, víš? Jako chlapec ztratil paměť při srážce dvou oslých sežení.
0: To je strašné.
1: Tak podívej, jestli se ti to nelíbí, tak já nemusím pokračovat.
0: No, pak je to strašně úchvatné. Tak ona čepuje benzín, jo? Hadicí.
1: Jo, a on se ti na ní takhle kouká.
0: Na tu hadici?
1: Ne, na ní.
0: Na co ti filmaři nepřijdou?
1: No a najednou se mu začnou vynořovat obrázky, jako vysokoškolák.
0: No, on je ten prodavač ovoce vysokoškolák.
1: Jo, ale neví o to.
0: Jo, on jako ty, viď? Takovéhle drama by si hned tak někdo nevymyslel.
1: No počkej, tu ještě nic není. Hlavní události se odehrávají až v druhé části příběhu.
0: Jo, tak ono to má pokračování.
1: Pokračování a nádherné pokračování. A co ty, miláčku, co pak? Co ty si dělala celý večer?
0: No, seděla jsem u televize, no. To víš, málem jsem usnula.
1: Nebo,
0: a nic, no, nic.
1: Vůbec nic? A ani nikdo netelefonoval?
0: Jo, to ano, to telefonoval. Hned jak si odešel, volali z filmového klubu, že se dnešní promítání nekoná a že se odkládá na příští středu.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: ti dám.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Potkáš se dva a povídá ten jeden: hochu, prej ti zemřela manželka, a prosím tě, na co? On říká: ale na bramborák. Ten říká: na bramborák? No jo, chtěla udělat bramborák, šla do sklepa pro brambory, spadla přes schody a zlomila si vás. Ten říká: no to je strašný, a co jsi dělal? On říká: no tak udělal jsem si špagety, ne? Po svatební noci ona mu říká: drahoušku, já se ti musím něčím svěřit, já trpím na astma. On říká: je, zaplať pámbu, já už jsem v noci myslel, že mě vypískáváš. Lily říká svý matce, že se včera zasnoubila s mladým šikovným lékařem. Matka jí říká: no, když teda myslíš, no, a má on praxi? Lily říká: je, ten to umí líp než kdekdo před ním. Potkají se dva, povídá ten jeden: ale dobrý den, pane profesore, kam pak jdete s těma kuframa? On říká: ale jedu zrovna na dovolenou. On říká: na dovolenou, a kde pak máte manželku? On říká: manželku? A safra, mně se pořád zdálo, že jsem ještě něco zapomněl. Potkají se dva, povídá ten jeden špičatě: tak co, Karle, já slyšel, že ti to už v posteli moc nejde, je to pravda? A on říká: jak to? Ona si tvá manželka na mě stěžovala. Potkají se dvě kamarádky, ta jedna říká: nazdar, Ančo, já slyšela, že jsi se rozešla s tím tvým kominíkem, je to pravda? Anča říká: no jo, holka, já ho teď jednou viděla umytýho, to není vůbec můj typ. Pan Novák zavolá svého známého zvěrolékaře a říká mu: pane doktore, má manželka k vám dneska přijde s naší starou kočkou. Dejte jí prosím vás nějakou injekci, aby bezbolestně usnula. A ten říká: no dobře, no jak chcete. A trefí ta kočka potom taky sama domů. Jeden novinář se ptá, říká: prosím vás, vy jste byl sebou u těch kanibalů. Tak nám snad můžete říct, což pak nebyla žádná možnost toho chudáka od nich vysvobodit. On říká: bohužel ne. Když já jsem tam přišel do vesnice, tak už byl z jídelního lísku škrtnutý. Manžel říká: drahoušku, co kdybychom si zas jednou udělali hezkou klidnou neděli? A ona říká: no, proč ne? No a jak si to představuješ? A on říká: no tak já bych si koupil flašku rumu a ty bys mohla jet za maminkou. V Benátkách zemřel jeden velice chudej muž a jeho vdova jde na farní úřad a běduje, že na pohřeb nemá peníze. Ten farář říká: no jo, bohužel, ale nejlevnější pohřeb je třetí třídy a to by stálo 150 tisíc lir. Ona říká: ježiši, depak tolik já nemám. A farář říká: no jo, tak pak už jedině čtvrtá třída, no ale to už jen v docela výjimečných případech. A vdova říká: no a jak je to, prosím vás, ta čtvrtá třída? A farář říká: no tak to rakev s farářem jsou v gondole, no a smuteční přítomní plavou za gondolou.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já bych vám řekl, jak já jsem měl protekci, která se velice silně nevyplatila. Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jedinej jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem spal lahve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam a oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman a povedal, proč si naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo, tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem, on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já pám, to je bezvaný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečna, pám, jasně, já to zařídím, já jsem nějaká Eva, pám, ahoj Evo, zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. Já pám, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pám, co mám koupit, kupla her, vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. A ona říká, hele, já řeknu radši, jako že jsem můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh, já pám, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura, podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Pamlot, hrbo, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla, byla tam úplně jiná sekretářka, já pám, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo? Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic společného.
0: To 101 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ježišmarja, já pořád tady mám, oni ještě lidi mě furt píšou, aby řekl židovský vtipy, tak já můžu říct dva, tři. To je totiž krásný židovský slovo je chucpe, že jo. Chucpe. A to já jsem se ptal, jako co to znamená, a oni říkají, chucpe je drzost. A já jsem se ptal jedno souvěrce, jaký je rozdíl teda mezi drzostí a chucpe? A on říká, podívej se, když přijdeš domů a tvoje žena je v posteli, v tvý posteli, s tím nejlepším kamarádem, jo, tak to je drzost. Ale když ti řekne, aspoň vidíš, jak se to má dělat, tak to je chucpe. To se vám líbilo, jo, je to bohatý, velmi bohatý žid. Někde v kavárně potkal svého neúspěšného chudého kamaráda. Říkal, přijď se ke mně někdy podívat, co takhle ve čtvrtek, přijď ke mně. No, chodí zámeček tady kousek od... Tak ve čtvrtek už tam od jedné hodiny stojí ten chudejček a ten na něj samozřejmě zapomněl, ten tam stojí, rozumíš, přešlapuje před tím, že... A najednou přijede ten Packard a ten bohatý říká, Ježišmarja, kon tamhle stojí, čekám, já ho to zapomněl, no nevadí. Vyleze z auta šofer, protože dveře zacvakle to všechno, zajede z autem dovnitř, říká, pojď, já ti to pokážu, všechno, co tady mám. Tak se podívej, tak tadyhle je vrátnice, že jo, tady neprojde nikdo, ani myš, když nechci. Říká, tadyhle mám golfový hřiště, jo, tady mám tenisový hřiště, tady mám plavecký bazén, teďka přecházíme k mým stájím, tady mám 5 plnokrevníků, polokrevníky a tadyhle mám zelinářský zahrady, tam jsou takový lidi, kteří mě čerstvou zeleně, že teďka přicházíme do traktu mýho osobního traktu, tady mám knihovnu, že mám pátský sál, mám kuřárnu, že mám pracovnu. Dál, říká, no teďka přicházíme do traktu mé ženy, že jo, tak má tady vlastní parfumery, tady má tělocvičnu, tohle to jde dál, do prvního patra, říká, tak tady má moje žena ložnici, že jo, otevře dveře, v posteli Sára a na ní ten šofér, jo, nohy ke stropu, říká, no tak to je moje žena, no a ten chlap, tak to jsem já. Je, potom je ještě ten krátký, jak se vrátí Silberstein domů a podvezme telegram. Říká, ježišmar, ještě telegram, protože já jsem unavený, chci spát. Vytáhne telegram, odevřel a tam říká, tvoje Sára zemřela včera ve Vídni. Sklapne telegram, položil na noční stůl, říká, to bude ráno, leknutíčko.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.